Štož nětko njewidźiće, je, kak si wuměrča ajkec a roboter napřimo stejtaj, kot kóžde před terminom runočasne pak so naso ladataj a z mimiki Karoliny Ajkec je wuwidźeć, kak wona takt přepoda. Woprodźe zajmawe wobrazy a zajmawe zvuk. Štulši netko čipny na našej internetowej strony a našej damotnej app MDR Serbia sme vodkaz za krótki klip zestajili poladeče raz nuc na duet na terminie z robotorom Wiedze dawaja na svieče, no a serbski rozwoz rady o tym rozprawia.

0: Jenož derje zo słońco hižo skadža 5 hodin 4,5 staje.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dženca rano Pabo Wirt z Cvaj Brückena.
2: W tutem tydźenju ryču w dobrych počinkach človeka. Dženca w zmužitosti. Je zmužitost jenož věc muži? Słowo pokazane tych silnych mužów. To bych ryčoja a kecoja a bole iście žone, kich suze jako kodajte, pomienowali a spalili. Zmužitost služa tam, gdzie so človek do nevěstoty poda, haj do Božich ruku, kajž so praji. Kujždy, kiž před operaciju stej, kdyby v opismo čítač a podpisač, zo so operacija znano neradži a von zemrije. Našemu přečeli su vutrobu operovali, a my sme so z njim rozžonovali. Je žive, ale druhý kolega je při tajke operaciji zemrjev. Zmužitosť je splečena z víru a dovíru. Za mnie do Božich dobrých pučů. Bůčak.
0: Dobraj Pau Wirt z Cvaj Brückena na roku a zamovitosti serbského vosadného zjazka.

0: Wasa menšino, po naposedmich je wulka horcota, so přichodnych dniach na nas vali, to je Katka šak tež runy našich wiedrowych vuladach jeszcze raz wuzbinowa, nedželu 40 stopnio Celsiusa, wyšina Hartmut, so woto postara. Ale při taky horcoče, to praj nuzo wilika Cyril Hančík, dubiš wieza wiele, wiele pić, abo kajš wun praj rade tež.
1: Dost špič. Ale po možnosti nic jenož vzu vodu. Přes počinje my s člověky elektrolyta a mineralie zubíme a teď dobíme ty zase k sebi práča. Naša voda je tajka, že jsou tam přemou elektrolytu. Dohle je to ty dere, když jenu bričku tomu pije, abo čaj, abo tajke věci, kajš kola, abo tak haj svodky napoje, so bohem to těžku suchno.
0: Abo tyž kofi, si lód popřeč abo svodnu melonu, tam ma tyž dosć wiele wóżnoty a chodzi so wúrjadne do tuteho lieča. Kak wupada konc tydźenja a zasadnie ze zarjadowanjemi při tajki ekstremnej horcoče, o tym chcemy nedom rozprawić tu serbskim rozwosu, sme so šelakich naprašovali. Napredepak zaspiewa nam Monika Klesec.

Anke Lautenbachec. Šištodźin peča posta je a to smětko prođe wele vo horcoče rečeli. Tu ješ raz čas za kvodnu povest v tutych dniach vujkeho horcoty Wužiske liški maja nového zakitovarja ze Švédske je, kiž nie ješće ženje ve Vukraju rau, ale bije dorostové mústve švédskeho narodného lodohokejového mústva popuču. A netko si raz predstajče, haj, von puk po lodže suvajo na smykačach po ludzivnym povrchu honi ve vulkým zimnym lodohokejovém stadione. Abo kak so smykače po hače ve vulky zime. Ach, to teda nedam bo kvodni, abo dobre pokiju do přichodnych dňov si kvodne mysle činič, abo kvodne novinky kajš tute si naposkač.

na 1. maja a ja zajmu udrženi naší iluze ráje. Od tvý modlib předstírám zájem, svou vírou si klidně duši zasviním a potom tě z toho zas a zasviním. Udělám vše, co ti na očích vidím, za to se nenávidím, za to tě nenávidím. Jsi moje zlato,

0: krótko po Bědelknauersom je, što może wuskočić, jeli woteżki sam do ruku bereš, gdyż so činiš to nie lubi, no to widzimy cele nazornie tu kwilnu też w čornym komcu. Wiacere lita su so tam krabatowe svedženske ry w režii tak rec cuzych ludzi wotmiewali, nitko przebedu to pod nowym mienom, mienujce stawiznu vo krabače, a to w svojskej režii. Čorno komčenio z tym pokazaja, zo dje tyž hinak, a předušim lipe tyž štož serbskošč nastupa. Janek Voča je si vo tym takle svoje mysle činju tu svoj komentar.
1: Dopomnju so išče dere na svoj prýni vopet krabatúrch svedženských rú. Mnozy bych upovedali, kak rejne to je. Od rajovského vukona a scénu by mi to tyž celé sympatiske. Přiušim so dere nečujach. Serbskosć a naša mačarština běžte skere jenoš příplac k inscenácii vo Johannesu Šadovicu a zakskim kurvěšu Augustče Silnym. Nekotre scény, jako tam spytachu serbsce rečeč abo serbo napodobněč, začuvach samo jako vúsměšovanie. Ale to je nimo. Miestem je so to do pozitívneho přemenivo. Vulký podžel na tem ma bezdvěla tukvilna vojerovská županka Gabriela Linakova. Se sam svoj přichod tvarič bie zavěstče jeje a tyž devíza dalších zmužitých a sebevědomých serbo regiona, kociž prostě reknechu takle dale nenže a su se zamovitými rečeli. Nětko máte toarstvo krabatuje mn a věz samej votežky v rukomaj a koncentrujete so na svoje priority, štož tež rika, zo dživatej bole na serbskosť. Z toho časa vidíš viac serbských národných drastov inscenácií a džakovano treningy s dživadželníkami ve vurekovaniu serbských svov a vobrotov ich tež o veľa lepe zrozumíš, kdež serbsce najevišču reča abo samo spievaja. Tak je tež podžel serbskej reče ve inscenácii přibíral a tež připoznače zjavnosti. Na to môže ve čornom kumcu s pravom hordži byč. Staví znovu krabače ve čornom kumcu, kotrý jež další džel s titulom ve kurjavě samoty zmeje sobotu svoju premiéru, je dobrý příklad, što môžeš docpěč, jeli so sám vo změny postaráš, so gratu přijímaš. Tajku změnu nastupajú silnišu vidžomnosť a runopravosť serbskosťe, bych si tež za budeské lečne dživadlo obšal, kdež je serbština tež ve cicitém leče přeco išče, jenož připlack. A to, brneš budeské dživadlo, to serbské ve svoje mienie nosilo.
0: Mienenie Janeka Vočarja to bie k stavizne vo krabače čornom kumcu, že šižo nekotre leta bole a bole na to serbske, na serbskosť dživaja. 7 hodin, žijat mače je, a to je tia Čolichec, netko tia Dušová. Sim zakuzvaná.

štož dětko hóny nevidźiće je, kak si wumjoča ajkec a robota napřemo stejtaj, kujže před tereminom, runočasne pak nasladataj a z mimiki Karolin Ajkec je wuvidźeć, kak wona takt přepoda. A je woprodźe zajmowe w obraze. Štujši nětko čipny. Nech se to rade na našej internetowej stronie našej damotnej app MDR Serbia raz woblada. Tam sme minuce vodkast na wonny krótki klip zestajli, gdzieś wuladače Karolinu Ajkec, kak wona z robotorom duetše na tereminie zahudzi. Tuž, wiele wesela przy tym, a ja jenož reknu haj, wiece dałeja na svieče o tym čwołek, nebo se, aber nie musi to asena przed 100-100 letami przedstajć, z robotorom, romadže hudža a to na takim rytkim instrumentše. No widzisz, 7 hodzin, 5 a 20 je, a to je Jörg Weiselberg, kiš nas potom przewodža hač do poješću, krótko do poješću, Katka ma hižo informacije sprzyjotowane.

rěč, rozum měć, domoj cyć, domoj spěć. Přes tu noc, nocy moc, zasakle před stále moc. To je čvojka w usutaj, tuž lubym stajnie ruku daj. Nich tu wobstać nem, že sam nasz svitny kraj ne svitaraj. Na ty biepak můžu tvarić, ty mi tež w šmiatku darić. Wszitko, štož mi pokaza, hajš tu je moja zebira.

0: Serbske nałogi we biegu lieta słuchaju k tomu. Teke modrošišć a błošańske cunowanje stej podla. Powiedam, wird tak gronionego imaterialnego kulturnego derbstwa. Serbske dude nesu jeszcze na tej liścinie. Wo tom a drugem su powiedali cora we serbskim domie. Tam su prytk stajli nowy zwisk k imaterialnemu derbstwoju. A my słyszymy jeszcze raz Gregora Klima tenjo tam przysłuchał.
1: Marta Zarodnikec z Čiska rozkładuje przybytnym serski kezo. Te dude, ako wena ma, nie są te samske, ako są grali przed generacją. Instrument, a jak se na nią grają, se przecie zmienią.
2: Also im Endeffekt ist es immer eine Anpassung an die aktuellen Bedürfnisse, aber auch, dass man den Dudelsack nicht allein spielen kann im stillen Kämmerlein. Das ist ja auch ein Aspekt, der dazu beiträgt, dass man mit anderen Menschen in den Austausch geht.
1: Kultura westernja żywa, gaś se obliwa, a gaś se zmienio. To jo mienione, gaś pjedame wet imaterialnego kulturnego derbstwa. Nowy zwisk Serbskiego Instytuta z titulom Kulturelle Diversität und Immaterielles Kulturerbe wet togo jadna, groni sobu udawarka dr. Ines Kellerowa.
3: Jeso jara wele zmieniwo tež, so so to viac nevidzi jako teke statiske kulturne herbstwo. So je to im vopročje dynamiske, so je to vopročje ti žive pšesto, so te luče to činja, so so voni se s tem zabiraja, so voni to aktivne praktikuja.
1: Wet serbskich dudo we knjigwach ne pišu. Wet to so cora diskutirovali možnosti je daš registrirovaš pla UNESCO. Negašna receptaka Angela Šomanova by to vitala.
4: Da super, bo to bo, ja. Ja mam to ako napšaudu vesepne instrument, to je tako pšave ludove instrument. A jo u nas bežko vegin rytko, ja no zaklinco, a ja by vegin za to bo, aby to teke přišla do toho šitajnskego programa od UNESCO.
3: A potom by to tež jedna možnost bylo to dále rozšířit. Also tež hládač neprodejme ty zase zbírač tuto vědo, kterou tradicionálně věda k tomu existuje. A tuto vědo tež dokumentovat. A to je tohle ty nejvážnější při tom, tuto vědo tež dále dávat. A potom závěšte tež lidi za to zajmovat, co se s tím zabírač.
1: Tak a přesva jo věle živa a sebe pomíná také věle sleženia. Serbský institut by byl vážný a notný partner za také předezeše. To groni Stefanie Bierholdojc, ako živa za Serbský institut a jo rovnocasně předsedárka tovaristva za serbský folklorný ensemble Slepe.
5: Ich glaube, dass der Dudelsack doch sehr gute Chancen hätte und wenn es nicht der Dudelsack alleine ist, dann eben in Kombination mit den anderen beiden Instrumenten der kleinen und der großen sorbischen Geige.
1: Bierholdojc zur Idee und Epere Pschepedas ist es wo im tovaristvom. Schak muss er ja na tovaristvo se pracovaš vo UNESCO-status. Marta Zarodnikec, grajaka na dudach by to vítava, wenn er groni až přecesto lůže nechvale to, což majú pred k žuri.
2: Wenn man diese Anerkennung von außen hätte, wäre es sozusagen nochmal eine offizielle Bestätigung, dass das nicht nur altes Zeug ist, was eigentlich schon längst überholt ist, sondern dass es durchaus einen Wert hat, den es auch lohnt weiterzugeben.

0: zběrigajo, roze tak bylo, a všuži všechny dvěry si měli doma, svině, krowy, vejce a kozy, a já nevím, co šlo, kokoše a kacky. A každý měl svou želost s tím, já jsem také na tím dvěry narost, a jsem nedajal pomagaš, želaš. Jako žiš, jestli přišli ze všude, pen to nesta chyšili nabok a pen čau olíš, abo pašť, trzbežo, abo na zate gusa, zate vejce se starast, to bylo zjišťovné želo. A to futrovanie v grožach, tam ga je bylo veľa želo. Peri tu čau olíš, čau noseš do grože, gnoj uvezeš, te pate a šo, a pislaš zasen te grože, až maje zasen ciste, riedne. A tak je bylo v každé grože, tam je veľa patých gusov tak, a patych vejcov tak, a tam jo celé dalo něco ciniš.
1: Piletka jsme také měli sobu, piletka jsme sali pašť, ta jsme do kolbíka nuč a pen v šorcu gry, až nisu ven skrcili, a pen se vodali tam uvalené na ty čave, a pen my jsme sali upasovat. Za tým jo, to jsme my vytovali, až nisu uskrcili a fotknali. Čava je byla narozčena, pen suby netrgali tu čovku.
0: A pen přišla ta LPG, já jsem tam byl vědník v groži, no jo a tam pen z těky lěše bylo pičovek, na pen jsme to zbržo na pastvu, a tam jsme pen na pastvě dojeli, a pěry na luce pen jsme se sednuli a do zbarka dojeli te krowy, a pen do kanou jsme ljali, a pen jsme s konia sami vezeli tu bljoko o dvělíko grož a te krvotejnike nesto všechno žrali, pen jsme museli tiketu, ak nesu zažrali usec, ale su nam mnoga raz te krvo ubegnuli až do Berkov, abo do Beline jsme mnoga raz olili, mnoga raz jsme byli celé žinduce, a jsme te krvo zase lapili a zasporali zase na tu pastvu. Ono jo, penteke, jo, bodo tak, až te korovo se se penteke mnoga raz šilili na luce. A pen se museli to šelje oliš domoj, a to korovo, a mnoga raz nije bilo to kljaško, až nismo net višili, pen mnoga raz uli už te šilje ta bili čidne stare, a pen se nam ubegnuli, a pen se mili veljen ciniš, a sme je lapili, a zasem sparali do grože, a tam je obvardovali.
2: Fritzo Rocha Lieše. Jana jo. Juskajšo. Lieše přižo jasne. Svinco šo pšenovijo. Cyni cvonki lasne. Vjaselšo. Obrujnšo sena svincu noe. Veverže ubrože. Svabe se zas struje. Lieše jo. Pušujšo. Vendok šasnek svieta. Uživaj krotki maj. Tvoje redne leta.

0: Njentjo juni, jed mam tomaty nasajane gumne, pen mam cel, tam su garki nuči, tam jo salat, tym kuram, tak się myśl nieco zelenek, pen mam kurabi, cebulu, čuki, zenka, všechno, co sam brochuje, škýži. Den chopuje tak roš a to vše pen tak za dva měsíce a můžeš to pen už všechno ješ. Už juni, te garky, ve tom celtu, ta už mělku nejde ješ. Tomáte mám, te budu pen anfang juli píš. Pen mám te čuky, te zenka, te budu tyke, sreš juli píš, te mělku pen tyk už ješ a salát je celo. Ten můžeš ješ celo. Ten roš je gut, a tam že nejga, pen sajšam za drugi, a máš celo liše. Kaž, což něco sajšaš ob tomáte, abo garki, to je šo jano, tam ja přece vidě gnoja nuč. Gnoj, krnu jame tak suseda. Ten má dobrý gnoj, ten má vidě zbeža. A pen je to roš je gut. A vidě vede. Ja mám gumne u, taj pumpu, a tam ja pen mám taj šlauch, a pen s tým oblevam.
1: No jo, a mori vás, kaž te jedpěr jsou byli do ale a pen jsem přišel ze šulě a pen jsem do těch jedpěrů tyke k šajžu šel, jo, a mama kam dní mě vyžela, tam je bylo žeto vylícké a to jsou byli te jedpěr pečku skuáne a pen jsem tam tyke nučí sejši venek. Kaž jo kšela sama tak, až a tam nejsou co byli byli, kaž pen jo goni, no, gojce, tam už byl nučí.

kupac my tyke šli, ja som šel do rěky. Tam, kar je leši byla malo vede, mogli raz my tyke dam tvarili juž, jo, ale to je šlo zase do kusu. Zuka mi gleda to, až to bylo tak malo vede ve tej rěce, až to je tyke...

0: Te werbelske bingelje su přišli až do našeje golki a su te gnezda prozdili. No, přišli zase. Voda prozdili a znitku přešednuli a pejeseli niži. To tyke su gotovaj. A to jo mě belilo, to nisam chtěl genci myš. Jo, ja sam ljubi te mlode težki viže letaš. To je se mi spet obal lipi, jak te jaja ubraš s tem gnezdom.
1: Ja nisam v mojem celom življenju niž na ulope bil. A žiši je bilo to same, večulje su mloge jeli tam a tam, ali ja nisam mal žedne sobu. Pri jednemu ja sam vetros při mojich starejših, a te ste mele vrčavčen, a všetci veljece niž. A tam sam mislal ja als golc, no jo, mislal, dejal, přimaš. Gaš upaj jo pene, to mese ještě žinca, abo tak. No pen, nese nic pikal, pen se se sekšivil a přimel.
0: My jsme mi tyky takú golku, tam jsme tyky šli, pak zase tyky bajon gotovali při boce. A pen je nám tyky umětoval, a gol, až nebož ty tu golju zapališ v liších, jo. Kralusky zběvali a pen žoš jo, taka jama byla, že jsme peskovali, a tam jsem pen udrapal žel, a tam jsem pen te valicky tam štapal nuč, a pen jsme to zapalili. Jo, pen jo se bajal, a to nám golcami gondua špostyke. To je ma čašně, ale na něj gondi, no jo, gelc tyra věc, kak daleko te nogi mogli až žo, pen uvpasuj a zagašuj jen zase.
2: Rytze Rocha, Golny Skobrjong. Kto zaspiewa w Golimie na chojce, a lubo z niejuska tam opnoce? Kto zlietujo we swaniu tam na kokack, a zespiewa k spaniu mie kjarliżack? To Skobrjonaszk Golny tak niezmucnijo, a noc mie tak dwójku przekrzasnijo. Wenn spiewa mnie wednio, wenn niezmucne proce, wenn zwiaselik szasnie mnie weszamnej noce. Wespiewje mnie dari mir niebiaski, a k spaniu mnie twari grot glucnosci. Ty, Skobrjonaszk Golny na usokie chojce, moj przyjaciel zwierny, jak lubo mam dwojce.